0: Motor.
1: Da.
0: Wolna. A chyć alecí.
2: Čemu som govoril moje mať?
0: Čo je chyťa chypejce?
2: A som sa nemýkal.
0: Motor, valna, chype.
1: Hlavne.
0: Raz, dva, zerkere gnať. Mek, jerku, valna, dach. Mek, jerku, valna. Mek, jerku, motor.
3: Uzenk, čuzenk, sa verčí, dobrne.